Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uherskohradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše s 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šance lize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Tak je to tady. Úplně poprvé se společně podíváme na život trochu pod lupou. Já jsem Romča a v téhle nové rubrice Rádia Kroměříž se spolu občas zastavíme u věcí, které všichni dobře známe. U lidí, vztahů, změn, radostí, starostí, ale hlavně u těch úplně obyčejných situací, které možná stojí za trochu větší pozornost. A začneme jednou jednoduchou otázkou. Všímáme si vůbec svého života? Protože zkuste si vzpomenout na včerejšek. Co jste včera dělali? Možná práce, nákup, vaření, telefonování, děti, úklid. Prostě běžný den. A teď si zkuste znovu vzpomenout na jednu konkrétní chvíli, která vám včera udělala radost. Možná to byl úplný detail. Někdo se na vás usmál, dali jste si dobrou kávu, někdo vám napsal zprávu, která vás potěšila. Nebo jste se jen na chvíli zastavili a bylo vám dobře. A právě tyhle malé okamžiky často během dne přehlédneme. Čekáme totiž na něco velkého. Na dovolenou, na víkend, na narozeniny, na nějakou velkou změnu. Jenže náš život se většinou neskládá z těch velkých okamžiků. Skládá se z těch obyčejných. Z několik minut ráno, z cesty autem, z rozhovoru v kuchyni, z písničky, kterou máme rádi, z obyčejného, jak se máš, od člověka, kterému na nás opravdu záleží. A možná právě proto jsem chtěla, aby tahle rubrika vznikla. Abychom se občas na chvíli zastavili a podívali se na věci, které máme přímo před očima. Protože někdy nemusíme měnit celý svůj život. Někdy si ho jen potřebujeme o trochu víc všimnout. Tak vítejte u života pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. A příště se zase podíváme na něco, co možná zažíváte každý den. Život máme jen jeden, tak si ho pojďme trochu víc všímat. Mějte krásný den.
1: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní jízda.

0: parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve třetí minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Raní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj

0: po 1. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no ale co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, Vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: To se nám to hvízdá. Ranízda na

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Raní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovace.

0: vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
6: Chci to zažít znova.
7: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
8: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio K.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Dobré dopoledne, je 10 hodin a máme pro vás aktuální počasí ve Zlínském kraji. Dopoledne bude převážně jasno až polojasno. Během dne ale začne oblačnosti přibývat. Odpoledne se mohou místy objevit přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Na severu kraje kolem 14 stupňů. Takové bude dnešní počasí a my už za chvíli přineseme další informace z našeho regionu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Hluk projednává změnu územního plánu a Bereni Zlín přivítají tábor.

0: Děti i dospělé.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představilo veřejnosti. Veřejné projednání se uskutečnilo v pondělí 21. září. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
1: Zlínsko.
0: Nový mamograf v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok. Za tuto dobu na něm zdravotníci vyšetřili téměř 6 000 žen a u 80 z nich odhalili rakovinu prsu. Nemocnice připomíná význam preventivního vyšetření, protože nádor může být v počáteční fázi velmi malý a nemusí způsobovat žádné obtíže. Ženy od 45 let mají preventivní mamografické vyšetření hrazené jednou za 2 roky. Čekací doba ve zlínském centru se nyní pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Od konce září navíc centrum rozšíří ordinační dobu. Každé druhé úterý bude vyšetřovat až do 17 hodin.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Zlína nastoupí ve středu 23. září večer na domácím ledě proti Táboru. Utkání 5. kola Maxaligy začne v 17:30 v Trinity.
1: Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
0: Dobré dopoledne. Podíváme se také na aktuální situaci na silnicích ve Zlínském kraji. Několik omezení stále řidičům komplikuje průjezd. Na silnici v ulici Vizovická ve Zlíně v části Pančava je kvůli výměně sloupů trolejového vedení uzavřený jeden jízdní pruh. Provoz je veden obousměrně druhým pruhem. Omezení potrvá do konce října. V Napajedlích probíhá oprava povrchu silnice. Provoz je veden jedním jízdním pruhem a řídí ho světelná signalizace. Omezení platí do zítřka, tedy do čtvrtka. Úplně uzavřená zůstává silnice v Nedakonicích. Objízdná trasa vede přes Polešovice, Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Chylice, Novoveské Lázně a Kunovice. Uzavírka potrvá do konce října. A ještě Březnice. Tam je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená místní komunikace na Pusté. Omezení potrvá až do konce června příštího roku. Přejeme vám klidnou a bezpečnou jízdu a zůstaňte s námi ve společnosti Rádia Kroměříž.
1: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo 24. října Otrokovice. Stetson and Bourbon.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti. Nigérie bývá označována za obra Afriky. Je to země bohatá na historii, kulturu a přírodní krásy. Jedná se o nejlidnatější zemi Afriky. Má více než 200 milionů obyvatel. Zároveň je také největší africkou ekonomikou. Země je poháněna ropou, zemědělstvím a službami. V roce 1960 tato země získala nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je angličtina. Téměř rovnocenně je Nigérie rozdělena mezi křesťanství a islám. Přežívá tady také tradiční náboženství. Nigérie má přes 250 etnických skupin. Mezi největší patří Hausa, Yoruba a Igbo. Vlajka má dvě barvy, zelenou a bílou, které symbolizují zemědělství a mír. V roce 1986 získal nigerijský autor Wole Soyinka, dramatik a básník, Nobelovu cenu za literaturu jako první Afričan.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: I na Zlínsku jsme si blíž.
7: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šance lize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Tak je to tady. Úplně poprvé se společně podíváme na život trochu pod lupou. Já jsem Romča a v téhle nové rubrice Rádia Kroměříž se spolu občas zastavíme u věcí, které všichni dobře známe. U lidí, vztahů, změn, radostí, starostí, ale hlavně u těch úplně obyčejných situací, které možná stojí za trochu větší pozornost. A začneme jednou jednoduchou otázkou. Všímáme si vůbec svého života? Protože zkuste si vzpomenout na včerejšek. Co jste včera dělali? Možná práce, nákup, vaření, telefonování, děti, úklid. Prostě běžný den. A teď si zkuste znovu vzpomenout na jednu konkrétní chvíli, která vám včera udělala radost. Možná to byl úplný detail. Někdo se na vás usmál, dali jste si dobrou kávu, někdo vám napsal zprávu, která vás potěšila. Nebo jste se jen na chvíli zastavili a bylo vám dobře. A právě tyhle malé okamžiky často během dne přehlédneme. Čekáme totiž na něco velkého. Na dovolenou, na víkend, na narozeniny, na nějakou velkou změnu. Jenže náš život se většinou neskládá z těch velkých okamžiků. Skládá se z těch obyčejných. Z několik minut ráno, z cesty autem, z rozhovoru v kuchyni, z písničky, kterou máme rádi, z obyčejného, jak se máš od člověka, kterému na nás opravdu záleží. A možná právě proto jsem chtěla, aby tahle rubrika vznikla. Abychom se občas na chvíli zastavili a podívali se na věci, které máme přímo před očima. Protože někdy nemusíme měnit celý svůj život. Někdy si ho jen potřebujeme o trochu víc všimnout. Tak vítejte u života pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. A příště se zase podíváme na něco, co možná zažíváte každý den. Život máme jen jeden, tak si ho pojďme trochu víc všímat. Mějte krásný den.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolly. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v Otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson & Bourbon.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švaminského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž. Skvělá muzika letí k vám.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, Vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
6: Chci to zažít znova.
7: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Hluk projednává změnu územního plánu a Bereni Zlín přivítají tábor.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začne na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetář, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představilo veřejnosti. Veřejné projednání se uskutečnilo v pondělí 21. září. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Nový mamograf v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok. Za tuto dobu na něm zdravotníci vyšetřili téměř 6 000 žen a u 80 z nich odhalili rakovinu prsu. Nemocnice připomíná význam preventivního vyšetření, protože nádor může být v počáteční fázi velmi malý a nemusí způsobovat žádné obtíže. Ženy od 45 let mají preventivní mamografické vyšetření hrazené jednou za 2 roky. Čekací doba ve zlínském centru se nyní pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Od konce září navíc centrum rozšíří ordinační dobu. Každé druhé úterý bude vyšetřovat až do 17 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína nastoupí ve středu 23. září večer na domácím ledě proti Táboru. Utkání 5. kola Maxaligy začne v 17:30 v Trinity Bank aréně Luďka Čajky ve Zlíně. Bereni mají po 5 zápasech 7 bodů a doma zatím oba své zápasy vyhráli.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
4: Uherské Hradiště, staré město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Sonnen Bourbon v Otrokovické besedě 24. října 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada Panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Riegerově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada Panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše s 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šance lize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no ale co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
4: Chci to zažít znova.
5: Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Hluk projednává změnu územního plánu a Berani Zlín přivítají tábor.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začne na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetář, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představilo veřejnosti. Veřejné projednání se uskutečnilo v pondělí 21. září. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Nový mamograf v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok. Za tuto dobu na něm zdravotníci vyšetřili téměř 6 000 žen a u 80 z nich odhalili rakovinu prsu. Nemocnice připomíná význam preventivního vyšetření, protože nádor může být v počáteční fázi velmi malý a nemusí způsobovat žádné obtíže. Ženy od 45 let mají preventivní mamografické vyšetření hrazené jednou za 2 roky. Čekací doba ve zlínském centru se nyní pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Od konce září navíc centrum rozšíří ordinační dobu. Každé druhé úterý bude vyšetřovat až do 17 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína nastoupí ve středu 23. září večer na domácím ledě proti Táboru. Utkání 5. kola Maxaligy začne v 17:30 v Trinity Bank aréně Luďka Čajky ve Zlíně. Berani mají po 5 zápasech 7 bodů a doma zatím oba své zápasy vyhráli.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si v

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti. Nigérie bývá označována za obra Afriky. Je to země bohatá na historii, kulturu a přírodní krásy. Jedná se o nejlidnatější zemi Afriky. Má více než 200 milionů obyvatel. Zároveň je také největší africkou ekonomikou. Země je poháněna ropou, zemědělstvím a službami. V roce 1960 tato země získala nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je angličtina. Téměř rovnocenně je Nigérie rozdělena mezi křesťanství a islám. Přežívá tady také tradiční náboženství. Nigérie má přes 250 etnických skupin. Mezi největší patří Hausa, Yoruba a Igbo. Vlajka má dvě barvy, zelenou a bílou, které symbolizují zemědělství a mír. V roce 1986 získal nigerijský autor Wole Soyinka, dramatik a básník, Nobelovu cenu za literaturu jako první Afričan.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v Otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson & Bourbon.
8: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve třetí minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švaminského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Bez chránce najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
7: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson and Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson and Bourbon.
8: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha, tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s námi.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Hluk projednává změnu územního plánu a Berani Zlín přivítají tábor.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začne na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetář, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představilo veřejnosti. Veřejné projednání se uskutečnilo v pondělí 21. září. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Nový mamograf v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok. Za tuto dobu na něm zdravotníci vyšetřili téměř 6 000 žen a u 80 z nich odhalili rakovinu prsu. Nemocnice připomíná význam preventivního vyšetření, protože nádor může být v počáteční fázi velmi malý a nemusí způsobovat žádné obtíže. Ženy od 45 let mají preventivní mamografické vyšetření hrazené jednou za 2 roky. Čekací doba ve zlínském centru se nyní pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Od konce září navíc centrum rozšíří ordinační dobu. Každé druhé úterý bude vyšetřovat až do 17 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína nastoupí ve středu 23. září večer na domácím ledě proti Táboru. Utkání 5. kola Maxaligy začne v 17:30 v Trinity Bank aréně Luďka Čajky ve Zlíně. Berani mají po 5 zápasech 7 bodů a doma zatím oba své zápasy vyhráli.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Tak je to tady. Úplně poprvé se společně podíváme na život trochu pod lupou. Já jsem Romča a v téhle nové rubrice Rádia Kroměříž se spolu občas zastavíme u věcí, které všichni dobře známe. U lidí, vztahů, změn, radostí, starostí, ale hlavně u těch úplně obyčejných situací, které možná stojí za trochu větší pozornost. A začneme jednou jednoduchou otázkou. Všímáme si vůbec svého života? Protože zkuste si vzpomenout na včerejšek. Co jste včera dělali? Možná práce, nákup, vaření, telefonování, děti, úklid. Prostě běžný den. A teď si zkuste znovu vzpomenout na jednu konkrétní chvíli, která vám včera udělala radost. Možná to byl úplný detail. Někdo se na vás usmál, dali jste si dobrou kávu, někdo vám napsal zprávu, která vás potěšila. Nebo jste se jen na chvíli zastavili a bylo vám dobře. A právě tyhle malé okamžiky často během dne přehlédneme. Čekáme totiž na něco velkého. Na dovolenou, na víkend, na narozeniny, na nějakou velkou změnu. Jenže náš život se většinou neskládá z těch velkých okamžiků. Skládá se z těch obyčejných. Z několik minut ráno, z cesty autem, z rozhovoru v kuchyni, z písničky, kterou máme rádi, z obyčejného, jak se máš od člověka, kterému na nás opravdu záleží. A možná právě proto jsem chtěla, aby tahle rubrika vznikla. Abychom se občas na chvíli zastavili a podívali se na věci, které máme přímo před očima. Protože někdy nemusíme měnit celý svůj život. Někdy si ho jen potřebujeme o trochu víc všimnout. Tak vítejte u života pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. A příště se zase podíváme na něco, co možná zažíváte každý den. Život máme jen jeden, tak si ho pojďme trochu víc všímat. Mějte krásný den.
1: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
6: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve třetí minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Sme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti. Nigérie bývá označována za obra Afriky. Je to země bohatá na historii, kulturu a přírodní krásy. Jedná se o nejlidnatější zemi Afriky. Má více než 200 milionů obyvatel. Zároveň je také největší africkou ekonomikou. Země je poháněna ropou, zemědělstvím a službami. V roce 1960 tato země získala nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je angličtina. Téměř rovnoceně je Nigérie rozdělena mezi křesťanství a islám. Přežívá tady také tradiční náboženství. Nigérie má přes 250 etnických skupin. Mezi největší patří Hausa, Yoruba a Igbo. Vlajka má dvě barvy, zelenou a bílou, které symbolizují zemědělství a mír. V roce 1986 získal nigerijský autor Wole Soyinka, dramatik a básník, Nobelovu cenu za literaturu jako první Afričan.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Club, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Hluk projednává změnu územního plánu a Berani Zlín přivítají tábor.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začne na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetá, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představilo veřejnosti. Veřejné projednání se uskutečnilo v pondělí 21. září. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Nový mamograf v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok. Za tuto dobu na něm zdravotníci vyšetřili téměř 6000 žen a u 80 z nich odhalili rakovinu prsu. Nemocnice připomíná význam preventivního vyšetření, protože nádor může být v počáteční fázi velmi malý a nemusí způsobovat žádné obtíže. Ženy od 45 let mají preventivní mamografické vyšetření hrazené jednou za 2 roky. Čekací doba ve Zlínském centru se nyní pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Od konce září navíc centrum rozšíří ordinační dobu. Každé druhé úterý bude vyšetřovat až do 17 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína nastoupí ve středu 23. září večer na domácím ledě proti Táboru.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase o kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švaminského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
0: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, je tady čas rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a dnes mám tady milé hosty kousek od Kroměříže z vesnice Luclavice. Tam vznikla kapela Jateční váha, jsou to kluci, které už znám hodně, hodně dlouho. Natočili nějaké CDčko, tak se kolem tohoto CDčka budeme motat. Já jsem kapelu vlastně ještě nepředstavil, takže Ivoš Grmela, kytarista a zpěvák, hlavní frontman kapely Jateční váha, čau.
2: Zdravím na Rádio Kroměříž.
1: Pak je tady můj spolužák z rodiny Michoňků, známý to pojem v Kroměříži muzikantský, Martin Michoňk, který hraje na bicí.
3: Ahoj posluchači.
1: Pak je tady jeden z nejtalentovanějších kytaristů na kroměřížské scéně, Jirka Kotas. Čau, čau, koty.
4: Ahoj, ahoj.
1: A basák, kterého znám tak akorát z vyprávění nebo z dobrodružných knížek, Peca. Čau, čau, Peco.
5: Zdravím Rádio Kroměříž.
1: Teď se vás, kluci, zeptám, kterou vaši písničku jste vybrali, kterou zahájíme dnešní rokový žvanec, tak která to bude?
2: Jako nápal bych určitě pustil písničku Jezevec, protože tuto písničku už lidi znají, dokonce i někde mimo Luclavice a mimo Kroměříž, to byli prostě váci, kteří prostě řekli Ježíš Jezevec. Protože si ho pamatovali, jo, ta Jezevec si pamatovali všichni.
4: No, Jezevec, já jsem ještě v té kapele nebyl, ale jak vznikla, tak by tam mělo být podle jídla. Měla to být vlastně taková pečinka ve tvaru hřbetu jezevce.
1: A my teď tohle labužu můžeme naservírovat posluchačům Rádia Kroměříž, potažmo rokového žvance v podobě nefalšovaného luclavského rock'n'rollu, takže kapela Jateční váha, Jezevec a přejeme příjemný poslech a dobrou chuť.

0: Přátelé, dozněl jezevec kapely Jateční váha mých dnešních hostů, ale my se teď ponoříme trošku do pomalejšího tempa. Kluci vybrali pomalejší skladbu s názvem To nám řekne vlastně Ivoš Grmela.
1: Tato písnička vznikla vlastně, muzika je ode mě, text je od Katky Šibíkové, ta písnička je pomalá, krásná a je to takové, je to hit, je to dobrá písnička, jako opravdu je to fajn.
0: Je fajn, to mohu potvrdit a my si ji pojďme pustit tenhle skvělej oplodňová kapely Jateční váha.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Posloucháte rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a my si dáme další písničku mých dnešních hostů kapely Jateční váha. A já se opět ptám Ivoše, jelikož je to další písnička z jeho autorského šuplíku, o čem tahle písnička vlastně je?
3: Je to vlastně o Křečkovi, který brání ve stavbě dálnice D49. Vůda složil tehdy ten text a napsal mě výhružnou SMSku a zhudební to, vole. Tak já jsem to zhudebnil a je to naše vlastně písnička, která je nejvíc mediálně známá, která je na YouTube, já nevím kde všude. Dokonce i při nějakém vystoupení přišli mladí kluci a chtěli to po nás. A vy hrajete Křečka? Jo, my hrajeme Křečka, tak můžeme to pustit a uznáte za vodné, jestli je to dobrý nebo ne.
2: Já si myslím, že to dobrý určitě je, protože to poukázalo na to, co nás tady strašilo ten Křeček 20 roku minimálně. A teď si pojďme pustit tuhle skvělou písničku s názvem Balada o strašlivém zvířátku. Úžasný název, tak příjemný poslech.
4: Nedaleko Hulína leží malá dědina a u níž je zvířátko, o něm dozvíme se zakrátko.

0: Já musím podotknout, že mi dnešní hosté, kluci z kapely Jateční Váha, dělají muziku opravdu, jak se má, srdíčkem. Je to svým způsobem takové trochu jiné, ale já to mám rád, já tenhle humor muzikantský opravdu miluju. Za Komanču byste měli určitě utrum, ale já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Kdy vlastně kapela Jateční Váha vznikla?
1: Kapela Jateční Váha vznikla před 9 rokama v Luclavicích. Zakladatel, vlastně otci zakladatele, tak říkal Marcel Quinta, jeden z otců zakladatelů. Zakladatel jsou já, Ivoš Grmela, Hulda, Libor Hulda Hulenka, klávesy a zpěv a Marcel Quinta, tehdy hrál na kytaru. On potom šel do Německa dělat, takže skončil v kapele. A přišli další lidé jako Tomáš Kotas na kytaru, on s náma hrál asi rok a po něm to vzal Jirka Kotas, i oba dva výborní kytaristi. Tomáš dělal u silnic, dělal na finisheru a tak dělal prostě do noční hodin nebo do večerní hodin, hlavně v letě, když jsme zkoušeli a prostě skončil u nás. Oslovil jsem Jirku Kotase, který je talentovaný mladý klučina oproti nám všem ostatním a ten nám hromadu písniček prostě jakoby naranžoval nebo dal dohromady to solo na kytaru, které bylo úplně perfektní.
0: Já Jirku znám a můžeme se ho vlastně zeptat, jak se dostal do kapely Jateční Váha. Já ho znám jako opravdu skvělého bombastického kytaristu.
2: Tak je to asi 8 roků, za tohle jsem si našel jako pro zábavu, nebo souhlasil jsem, že tam s nima budu hrát, účinkovat, protože jsem měl ještě jednou kapelu, která teda, ano, vydělává nějaký peníze, ale toto mě bavilo dělat nějaký druhý styl muziky, než dělám teda. Takže mě to baví, jsem s nima 9 let a myslím, že spokojení jsou všetci, takže.
0: Já si myslím, že a já bych byl spokojený, kdyby se mnou sem tam zahrál, protože vím, jaké kvality ty máš.
2: No, však může být.
0: Já už jsem si tě všiml jako mladýho, ale teď si pojďme pustit písničku, kterou jste vybrali jako další v pořadí s názvem Vzpomínka, autorské dvojice Hulenka Grmela. Tak opět příjemný poslech.

Tak, ať nám to trošku odsejpá, dáme si další písničku s názvem Mucha z desky, tož jdeme dál. Písnička, kterou napsal Ivo Grmela, opět text i hudba.

lepka. Mucho lapka nepomáhá, pořídím si sítě, ale chytrá mucha stejně překvapí tě. Tento boj s nepřítelem strašně dlouho trvá, jenom mochu zavěš.

0: a 88,2 FM Uhersko Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: My se po ose času posouváme dál v rokovém žvanci a dáme si další písničku kapely Jateční váha mých dnešních hostů, o které by mohl opět Ivoš Grmele jakožto autor skladby vlastně něco říct, protože tahle písnička má opět nějaký ten příběh svůj.
4: Ano, písnička se jmenuje Trolejbus a ta písnička vznikla, když jsem přišel o řidičák a jezdil jsem trolejbusem do práce. Prostě a v tom trolejbusu jsem normálně vytáhl notebook, na notebook jsem si dal papír a tuškou jsem psal text tady k této písničce. Takže vznikla písnička Trolejbus, ona je jednoduchá, je to jeden taky z největších hitů, protože na kresy akci, kde jsme hráli úplně poprvní, jsme ji hráli šestka.
3: To se hned tak nestává, ale teď si na vlnách Rádia Kroměříž pustíme aspoň jednou a pojďme do téhle skvělé záležitosti s názvem Trolejbus. Jateční váha, příjemný poslech.

0: Další vstup bych rád věnoval taky svému spolužákovi Bitsmanovi v kapele Jateční váha, kterou tady dneska mám jako hosty, ale taky jako perfektnímu muzikantovi, protože tvoji rodiče byli známí muzikantští učitelé v Kroměříži. To bych taky rád vzpomněl.
1: To byli známí učitelé hudby v Lidové škole a konzervatoř otec. A otec založil dechovku kroměřížskou.
0: Hráli jsme i spolu, ale v každém případě, kde zhrál mezi tím, když já jsem hrál úplně nikde jinde.
1: Hlavně jsem dělal bubny, což to byly většinou školní projekty, anebo školní kapely, anebo přátelé, například je tady basák Peťa, ten tam taky figuroval, že Peťo? Ozví se, že Peťo?
2: Tak.
1: On hrával taky předtím, ty mladé léta. A tu školní, to jsme dělali, že jsme se vlastně spojili hudebně více muzikantů z více směrů a kapel a hráli jsme tehda taky pro radost, ne pro peníze.
0: Nebylo to pro peníze, zpíval s náma vlastně výborný zpěvák Zdeňa Vávra, který potom zpíval v Krédu, úžasný zpěvák, a já jsem se tam sral do basy, kterou jsem totálně neovládal v té době. Dnešní době už bych si troufl i na jiné nástroje, samozřejmě za těch 45 roků, co člověk hraje, nějaký ty nástroje zvládá nějak aspoň, ale v současné době si tak říkám, že jsem vlastně nejstarší zpěvák tady v okolí širokém, který ještě hraje zábavy pravidelně, no.
1: No z té doby si myslím, že jsi opravdu nejstarší, no. Jste jako, když to vemu na léta.
0: Já už teď ale končím a budu se věnovat vnoučatům. Ty, Michale, máš nějaký ty vnoučata taky, že?
1: Mám 5 vnoučat, ale já na to navážu. Tobě to končí, jak říkáš. A já jsem to zakončil, tu kariéru, nedávno. Prodal jsem bubny, sonory, co jsem měl na koncerty a ziliény, činely a všechno, co jsem měl, jsem prodal. A tak pak mě tady chlapci z kapely oslovili, jestli bych nehrál. A já bubny pryč. No tak jsem si musel koupit nové bubny, teda teďka používám, a jsou to bubny, které mě teda udělali radost. Natali, jestli někdo z vás zná, možná posluchači, někteří budou znát, to jsou také specifické bubny a mají velice příjemný rokový basový nádech. Takže jsem byl donucen si koupit po ukončení kariéry bubnovací bubny a pokračuju s kapelou tady místně dál. Tak to takový příběh.
0: No, já musím vzpomenout, že jsem byl taky na svatbě, nevím, jestli za svědka, to už si opravdu nepamatuju, ale byl.
1: A ano, byl jsem.
0: No vidíš, a už je to 41 let.
1: Toto si vzpomínat nemusel.
0: Musel, protože má drahá půlka by řekla, že ty ani nevíš, jak dlouho jsme svoji. A o tom to přesně je. Ale pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha, kterou nám opět asi uvede Ivošek.
3: Pro podivné panství, tady muziku jsem složil já a text složila Katka Šibíková, to je naše dvorní textařka, která složila několik textů. Byla to holka, která v tu dobu, když skládala tento text, měla 17 roku. A ten text má váhu, má tíhu. Nám se to líbilo, tak já jsem to udělal do této podoby, kterou uslyšíte. A jak říká Lupo, dvojsmyslné, protože je to i trochu o naší republice.
0: Politiku tady nemusíme zavádět, ale ten druhý smysl tam je a my si teď pojďme pustit teda tu vlasteneckou skladbu kapely Jateční váha s názvem Prapodivné panství.

naděje, ta neumírá, ať si každý říká, co chce, ve mně stále žije víra, že nejsme jako ovce.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Z čerstva a hrdě jdeme do další písničky kapely Jateční váha mých dnešních hostů a opět dáme prostor autorovi téhle písničky, která následuje, Ivošovi Grmelovi.
2: Tato písnička je opět moje a když jsem klukům říkal, jak mají začít nebo co mají dělat, to, protože to je taková věc, která je moje, jako řekl bych prostě, srdeční záležitost. Řekl jsem klávesákovi, prostě hraj klávesy, jenom podklady, nic víc. A Jurovi jsem řekl, hraj solo od jednoho nejmenovaného zpěváka. Prostě on to začal hrát a říkám, to je přesně ono. A začali to hrát prostě. Já jsem to začal zpívat, teď jsem to v tom studiu, jsem to nemohl naspívat, protože to byla šílená písnička. Pak jsem si dal dvě štamprle, naspíval jsem to a hotovo.
1: Takže po Ivošovém doladění ve studiu vlastně můžeme teď poslechnout tu finální verzi studiovou s názvem Neskutečná. Opět příjemný poslech.

0: Super skladba, ale teď se tě, Ivo, jako frontmana nebo jako kapelního mazlíka zeptám, do jaké škatulky nebo do jakého stylu bys zařadil vaši kapelu Jateční váha?
1: To je opravdu zajímavá otázka, totiž já jsem ten styl vymyslel a jmenuje se hospodský punk. Ten styl této kapely se jmenuje hospodský punk, protože je to něco mezi big beatem, punkem a já nevím čím prostě.
0: A rock and roll ještě.
1: To je svérazná muzika prostě, ale je to takový, je to opravdu big beat prostě, ale jmenuje se to hospodský punk. A vlastně když je náš kolega nebo kolega kamarád, chtěl po nás, ať složíme nějakou věc, která je obyčejná prostě, něco jako z hospody prostě. Hoši, složte písničku, která se bude jmenovat Dopiju a jdu. Tak jsme už složili a je to tam.
0: Tak pojďme si tuhle hospodskou hymnu vlastně luclavskou pustit. Dopiju a jdu, kapela Jateční váha.

0: Tak, nastal čas, kdy Peca, Ivoš a Martin si šli dát něco ostřejšího do baru a kafíčko, ale jako jedinýho abstinenta, kterýho jsem si tady nechal, je Jirka Kotas a toho vyspovídám vlastně. Máte vlastně, ty desky jsou dvě a já bych se tě, Jirko, zeptal, kde se natáčelo?
1: Tak natáčelo se to v rožnovském studiu Alias, kde jsem byl nucen i přespat, aby jsme to stihli všechno natočit. A tohle je písnička Čert, kde je vlastně zakomponovaná, no od koho to je? To je známá Óda na radost, se tomu říká. Tam je solo z toho vytvořené.
2: Rainbow.
1: No ano, no něco takového tam myslím. Při nahrávání mi praprasklo asi tři struny už minimálně při tom nahrávání, takže...
0: Ty víš, jak hrábnout do kytary, aby struna praskla a ty jsi mohl odpočinout, že?
1: No, docela to zdržovalo potom. Říkám, musel jsem tam aj přespat ve studiu, poprvé jsem spal ve studiu nahrávacím v režii, po tmě, bez oken, takže jsem měl takový docela nervy z toho.
0: Jirko, nejsi první ani poslední, kdo ve studiu přespával, protože já strávil ve studiích tolik času, že bych ho mohl prodávat.
1: Je to možný, byl ten gauč docela proložený, takže nevím. Ale...
0: Už tě nebudu trápit a pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha s názvem Čert. Opět zapašte u toho.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Já bych si teď, kluci, zkusil s dovolením vaším vybrat jednu písničku z CDčka Tož jdeme dál s názvem Zkusím to napsat. Písnička je trošku jiná, je to opět zase ten luclavský punk, ale má v sobě něco jiného, já se snažím přijít na to, co tam je jiného. A teď to bude úkol i posluchačů Rádia Kroměříž najít tam něco jiného než v ostatních písničkách. Bude to oříšek, ale jdeme na to. Jateční váha a skladba Zkusím to napsat.

0: Kluci, jak se snažím vždycky říct, všem hodina má jenom 60 minut. My jsme těch 60 minut docela vyčerpali. Zbývá nám čas na poslední písničku na rozloučení a já vám, kluci, mockrát děkuji, že jste přišli pozvaně do rokového žvance o vašich dvou deskách s názvem A tož tak a druhé Tož jedeme dál. Já si myslím, že jsme uspokojili hlavně ty posluchače rádia Kroměříž jakožto punk hospodské štangasty, protože tahle muzika určitě patří také do rockového žvance. Ještě jednou mockrát vám děkuji a do rockerské žákovské knížky vám všem píšu jedničku s hvězdičkou a držím vám palce, ať se vám daří. Ještě jednou díky.
1: Lupo, děkuji za pozvání, aby kapela Jateční váha vlastně šla do toho éteru.
2: Tak Lupo, děkujem za pozvání. Když tak, jsou tam facebookové stránky Jateční váha, kdyby někdo měl zájem, tak ať se ozve.
3: A doufám, že se potkáme na nějakých akcích.
2: Díky Lupo, ještě jednou.
4: Peťo, Lupo, kamaráde starý, díky za pozvání. Uvidíme, co to přinese všechno ta kapela a je fajn, že nás opravdu lidi uslyší, no, že budou vidět, co jde nebo ne.
0: Tak kluci, moc krát děkuji a ještě jednou díky a my si teď pustíme tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc, která to bude.
1: Poslední písnička, kterou hrajem, nebo kterou budem, se jmenuje Nejdu domů.
0: Čau, čau.
2: Hojas.
1: Mějte se.
4: Čau.

0: www.radiokroměříž.cz. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada Panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada Panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše s 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šance lize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Hluk projednává změnu územního plánu a Berani Zlín přivítají tábor.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začne na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planeta, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představilo veřejnosti. Veřejné projednání se uskutečnilo v pondělí 21. září. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Nový mamograf v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok. Za tuto dobu na něm zdravotníci vyšetřili téměř 6 000 žen a u 80 z nich odhalili rakovinu prsu. Nemocnice připomíná význam preventivního vyšetření, protože nádor může být v počáteční fázi velmi malý a nemusí způsobovat žádné obtíže. Ženy od 45 let mají preventivní mamografické vyšetření hrazené jednou za 2 roky. Čekací doba ve zlínském centru se nyní pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Od konce září navíc centrum rozšíří ordinační dobu. Každé druhé úterý bude vyšetřovat až do 17 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína nastoupí ve středu 23. září večer na domácím ledě proti Táboru. Utkání pátého kola Maxaligy začne v 17:30 v Trinity Bank aréně Luďka Čajky ve Zlíně. Bereni mají po 5 zápasech 7 bodů a doma zatím oba své zápasy vyhráli.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích.

známek, než má jménu básník Šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigrově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše s 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž.
1: Tak je to tady. Úplně poprvé se společně podíváme na život trochu pod lupou. Já jsem Romča a v téhle nové rubrice Rádia Kroměříž se spolu občas zastavíme u věcí, které všichni dobře známe. U lidí, vztahů, změn, radostí, starostí, ale hlavně u těch úplně obyčejných situací, které možná stojí za trochu větší pozornost. A začneme jednou jednoduchou otázkou. Všímáme si vůbec svého života? Protože zkuste si vzpomenout na včerejšek. Co jste včera dělali? Možná práce, nákup, vaření, telefonování, děti, úklid. Prostě běžný den. A teď si zkuste znovu vzpomenout na jednu konkrétní chvíli, která vám včera udělala radost. Možná to byl úplný detail. Někdo se na vás usmál, dali jste si dobrou kávu, někdo vám napsal zprávu, která vás potěšila. Nebo jste se jen na chvíli zastavili a bylo vám dobře. A právě tyhle malé okamžiky často během dne přehlédneme. Čekáme totiž na něco velkého. Na dovolenou, na víkend, na narozeniny, na nějakou velkou změnu. Jenže náš život se většinou neskládá z těch velkých okamžiků. Skládá se z těch obyčejných. Z několik minut ráno, z cesty autem, z rozhovoru v kuchyni, z písničky, kterou máme rádi, z obyčejného, jak se máš od člověka, kterému na nás opravdu záleží. A možná právě proto jsem chtěla, aby tahle rubrika vznikla. Abychom se občas na chvíli zastavili a podívali se na věci, které máme přímo před očima. Protože někdy nemusíme měnit celý svůj život. Někdy si ho jen potřebujeme o trochu víc všimnout. Tak vítejte u života pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. A příště se zase podíváme na něco, co možná zažíváte každý den. Život máme jen jeden, tak si ho pojďme trochu víc všímat. Mějte krásný den.
2: Rádio Kroměříž a megahity 90.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Hluk projednává změnu územního plánu a Berani Zlín přivítají tábor.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začne na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetář, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představilo veřejnosti. Veřejné projednání se uskutečnilo v pondělí 21. září. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Nový mamograf v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok. Za tuto dobu na něm zdravotníci vyšetřili téměř 6000 žen a u 80 z nich odhalili rakovinu prsu. Nemocnice připomíná význam preventivního vyšetření, protože nádor může být v počáteční fázi velmi malý a nemusí způsobovat žádné obtíže. Ženy od 45 let mají preventivní mamografické vyšetření hrazené jednou za 2 roky. Čekací doba ve zlínském centru se nyní pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Od konce září navíc centrum rozšíří ordinační dobu. Každé druhé úterý bude vyšetřovat až do 17 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína nastoupí ve středu 23. září večer na domácím ledě proti Táboru. Utkání 5. kola Maxaligy začne v 17:30 v Trinity Bank aréně Luďka Čajky ve Zlíně. Berani mají po 5 zápasech 7 bodů a doma zatím oba své zápasy vyhráli.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti. Nigérie bývá označována za obra Afriky. Je to země bohatá na historii, kulturu a přírodní krásy. Jedná se o nejlidnatější zemi Afriky. Má více než 200 milionů obyvatel. Zároveň je také největší africkou ekonomikou. Země je poháněna ropou, zemědělstvím a službami. V roce 1960 tato země získala nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je angličtina. Téměř rovnocenně je Nigérie rozdělena mezi křesťanství a islám. Přežívá tady také tradiční náboženství. Nigérie má přes 250 etnických skupin. Mezi největší patří Hausa, Yoruba a Igbo. Vlajka má dvě barvy, zelenou a bílou, které symbolizují zemědělství a mír. V roce 1986 získal nigerijský autor Wole Soyinka, dramatik a básník, Nobelovu cenu za literaturu jako první Afričan.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uherskohradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše s 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šance lize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás z Zvon Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru

chtěl bych pro tebe napsat něco, co nepomine. Chtěl bych napsat verše zásadní.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Hluk projednává změnu územního plánu a Berani Zlín přivítají tábor.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začne na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planeta, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uherskohradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představilo veřejnosti. Veřejné projednání se uskutečnilo v pondělí 21. září. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Nový mamograf v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok. Za tuto dobu na něm zdravotníci vyšetřili téměř 6 000 žen a u 80 z nich odhalili rakovinu prsu. Nemocnice připomíná význam preventivního vyšetření, protože nádor může být v počáteční fázi velmi malý a nemusí způsobovat žádné obtíže. Ženy od 45 let mají preventivní mamografické vyšetření hrazené jednou za 2 roky. Čekací doba ve zlínském centru se nyní pohybuje kolem 3 až 5 dnů. Od konce září navíc centrum rozšíří ordinační dobu. Každé druhé úterý bude vyšetřovat až do 17 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína nastoupí ve středu 23. září večer na domácím ledě proti Táboru. Utkání 5. kola Maxaligy začne v 17:30 v Trinity Bank aréně Luďka Čajky ve Zlíně. Berani mají po 5 zápasech 7 bodů a doma zatím oba své zápasy vyhráli.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.